Z nemeckých árií Georga Friedricha Händla doznelo Zieser Blumen am Praflocken. Hrali Ellen Plouffe, Louis Pellerin a Dom André Laberge. Novozélandský symfonický orchester teraz uvedie air zo suity pre orchester číslo 3 D-dur Johanna Sebastiana Bacha.

vanvane, chladem náhlým táhne vane, profukuje, někdo kašle, posmrkuje.